0: Trial.
1: Patříčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe.
0: Trial.
1: Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: Řekl si vrátku.
1: Kál.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme.
1: Kál.
0: Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

0: kapsičku,
1: zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v klubku se zachtělo, bratříčku.
0: Zavírej vrátka, zavírej vrátka, zavírej vrátka.
2: Trial. Trial. Trial.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

0: Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat
0: trial.
1: Tolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou.
0: Dokud
1: s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

0: na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín.
1: Trial.
0: Nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

0: dnešních vrat.
1: Čau.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Čau.
0: Poctivýma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už

0: trial.
1: Ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial. Trial.

0: potkám šťastný smíš. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial? Trial?

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně.

0: se, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

0: tak příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Čau.

Zdravil si brátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

nebyl chudej, asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší

jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný. Klesají, stoupají, je spoleden.

0: Trial.
1: Vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje párka je tu hned. Z cigaret je modrej dým. Hraje magneták. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tvý roky bláznivý.

svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven. Snad se trochu třás, trochu třás.

červen ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Dává znameně.
0: Trial.
1: Vypršel náš čas, už musím jíst.
0: Trial.
1: Do krajiny těl, kde je všetko zmeněné. Každou noc ti píšem o tom
0: Trial.
1: Líst.

0: child.
1: Žít je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš. Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít. Z tvých politků svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.

0: Já vím.
1: Trial.
0: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: Trial.
1: Někdy zbytečně, mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe.
0: Trial.
1: A pak chraňte naše duše,

vojákům v řadách, píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

Každá dívka věří, že k ní jednou přijde princ. Ten by ji vzal za ruku a řekl by: lásko, mám tě. Ve skutečnosti je to ovšem jiné.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás.
0: Trial.
1: Když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven.
1: Trial.
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začít.
1: Trial.
0: Poctivýma rukama. Jako správnej chlap. Snad se to už líp jen, že si křivě šláp.
1: Trial.

0: ty touhy zborcený.
1: Trial.
0: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

0: běhal čas.
1: Trial.
0: Já cestu zvolil si po níži. A teď tu jsem a stojím tu zas.
1: Trial.
0: A žiju svůj sen, co směl jsem žít.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu
0: trial.
1: Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš
0: trial.
1: Ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: Červen.
1: Try.
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama. Jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý
0: trial.
1: Ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu.
0: Trial.

lítá, vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: Čau.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: čau,
1: vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potý.
0: Čau.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů,
0: trial,
1: pak kolik dnů jdou za tebou. Dokola s tou láskou, proč seš sám, co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
2: Akříčku, zavírej vrátka, tohle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Wow.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Wow.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Wow.
1: A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýskat se mi stýská po nás dvou.
0: Wow.

0: chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na víčku hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.